někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět.

Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: Dance Russians.
1: Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Večje disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Večie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.